ne tu spekulácií. Tata kiemy teda o tie priateli. Trmšte premene godišnia si zdravem pregled v Nacionálnia vojenno-medicínsky center na 26. maj. Dobre. Na sledeštia den čakam mi tata da odpadne.